0: Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

0: vyhráli v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli, ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na třetím místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V Patočkově ulici na Praze 6 by mohl ve směru do centra vzniknout další jízdní pruh. Měl by zlepšit plynulost dopravy a zrychlit MHD. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy, kvůli úpravám by však zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Úpravy by mohly začít v příštím roce. Důvodem záměru je zejména stabilizace provozu autobusové linky 180. Jasné polojasné ráno, teploty kolem 14 stupňů, i v průběhu dne zůstane většinou slunečno, polojasná obloha maxima kolem 28 stupňů a vítr chladnější. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Můžeme potvrdit, je to tak, 6 hodin, 2 minuty, přejeme vám krásné ráno. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.

0: Ahoj.
1: A já.
0: Ahoj, dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
2: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajoum.
0: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále sebyl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku, vítej na světě. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
2: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si zatím aspoň tenhle, ne?
0: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co je na to?
1: Já jsem pro.
0: Tak jo, pojďme na to, Mera Easy 603.

0: uděláš.
1: Mirai, easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Mirai je táta, narodil se mu malý syn Jonatán, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
2: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i, co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
1: A my to rodině Mirai rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Mirai složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku.

0: Mira ji složila a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Nathan, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty beze spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno moc kopí. Za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence, Bring Me to Life, 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
1: Jako smutný, no.
2: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
0: Krásně se ti spalo.
2: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
1: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
0: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
0: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
0: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku, to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info z dálnice D10 na 24. kilometru směrem od Turnova na Prahu stojí u krajnice nepojízdná dodávka. Tak tam dávejte velký pozor. Šťastnou cestu všem.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons. Na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi. A Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu, že nás tady nechá, že to vyhrá.
0: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
4: Tak to už je nic moc.
0: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
4: Skoro určitě nevstává v 6:30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
0: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hit Radio. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací právě třeba vyklápěcí telefony, někdo jste ho možná měl, a teďka se oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
0: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Taková ta cihla.
0: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel,
0: jasně.
2: Takový ten displej s těma dvěma řádkama jenom, šlo to jenom zavolat nebo napsat zprávu.
0: Alcatel Vantage Easy.
2: Je to tak,
0: co ty, Jasmin?
1: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii.
0: Aha.
1: Protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii. A pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, a já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
0: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310,
1: no,
0: kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to by šlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky. Jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo. Ale s tou vyklápičkou, hotovo. Nazdar. Rosalyn Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
1: No jo, za 40 000 korun,
0: tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila dvě nákladní auta. Připravte se na kolony. A na dálnici D11 na 9. kilometru směrem na Prahu pozor na odstavené vozidlo.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51, tohle je středeční hitrádio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřekneme, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, vstáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného, anebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdný a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám, Anet, jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David takže tady před chvíličkou A. říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednul k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi, sedíš u okna.
3: Super.
2: Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to není.
0: Ale, ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydržme na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese 2x víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba tisícinásobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdu. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech. A to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha letos a v příštím roce rozdělí na dotacích programu Čistá energie dohromady 50 milionů korun, podobně jako v minulých letech. Program nově podpoří vedle ekologického vytápění také projekty zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn, tedy například na zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Jasno, polojasno, kránu teploty kolem 15 až 12 stupňů. Očekávám většinou jasný, polojasný den. Teploty by měly být mírnější, kolem 28 stupňů. A pocitovou teplotu pak může snižovat čerstvý severní vítr. Z Metropole Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránko.
6: Krásnou středu vám všem.
1: Snídaně šampionů.
5: Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 7:03 ladíte Hit Radio.
6: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady.cz. To všechno vás čeká v téhle hodince.
5: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino, pojďme na to.
1: Hit Radio City.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce. Ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Nebo jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
1: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, jak jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, já když jsem si svoji partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
1: Je to super, takhle, jak kdy, jo? Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Měla jsem v jednom obchoďáku s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se optala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Pěkně si to pořbila.
1: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám, jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťovala a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví na život, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
0: Ale borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavák, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sladíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka z vadlejch růží. Tohle jsou Vanastovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Mars a Paté, tohle je Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Aha, hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním, jako omluvenku donesl víno, které jsme spolu vypili a bylo. Pak jsem zjistila, že se s kolegou vsadil o láhev whisky, že mě zbalí. Má jí dodnes doma, jsme spolu už 10 let. PS, s tím nožem jsme se štengrovali, že to neudělá a on to udělal. Přešínka je, že mě bylo 30 a jemu 18.
0: Hezký. Taky píše Danča, dobré ráno. Já si našla partnera přes Tinder v době covidu. Jsme spolu 5,5 let, hezký den. Tak super, že to vyšlo, protože tenkrát, že jo, milování s rozestupem, bezkontaktně, ale 5,5 roku, hele, hezký.
1: Martina, dobré ráno do rádia. Manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vydržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla. Ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
0: Krásný. Píše i Petr, jednou v baru moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000. Když tam dopíšeš, na co se zapomněla. Tak nevěděla. Nakonec jsem jí musel poradit. Napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
1: Máme to ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu dvě děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
0: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale těm to vyšlo. Asi si to nechal líbit, asi když mají dvě děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách Líbím se ti.cz. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamen. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška, už jsme spolu přes 20 let.
0: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo?
1: Takhle
0: jednoduchý to je. No tak jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestejte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut, hezké ráno.

0: Chai, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.22. Už za pár chvil, konkrétně za necelou čtvrt hodinu, rychlá pětka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct, no a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, za chvíli třeba aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila dvě nákladní auta. Připravte se na kolony. A na dálnici D11 na 9. kilometru směrem na Prahu pozor na odstavené vozidlo.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno z Hitrádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloréda porazili 4-0 na zápasy. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižních Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 tisíc korun.
3: Jsi až prčune. Ne.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení, nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metallica. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
3: Já pěrdole. To švětne.
2: To musí být neskutečný nářez.
3: To jasně, no, když to zaznamenali grafy.
0: A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnější hradu a zámku po České republice. To je festival Hrady.cz.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
3: Nebudou tam? Dobře.
4: Letos ne.
3: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo?
0: Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, napište nám chci soutěžit na 777-937-777.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: pátý ráno, tohle jsou Činasky, 7.35 na Hit Rádiu a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
1: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, rozvod, změna práce a že letos v létě moc zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
2: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
2: Mona Lisa?
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
2: Mango. Nevím.
1: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na opravení se. Začíná to na tak, A.
1: No, tak už jsme měli dva typy.
2: Tak nic. Tak,
0: co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
2: Zelené ovoce na A.
4: To se to plete se zeleninou.
2: Avokádo?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
2: Survival?
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Který superhrdina nosí netopíří znak?
2: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
2: 20.
0: Jo, ale dopadlo to. Dopadlo to.
1: Gratulujeme.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní. Navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
1: My no, každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to pak přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz. Jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
2: Ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuju. A zvládni teda tohle léto, jo?
2: No, bude to náročné, ale děkuju.
0: Držíme palce, tak zatím ahoj.
1: Ahoj. Okay.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: teda 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v průběhu, v nějakém průměru, ne, těm lidem.
1: Tě jako zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no, 50, nebo...
0: No, 70.
1: 70, předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak, tak to s čutnéma, víte to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí jít na 90-90 a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku. Bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu na 24. kilometru směrem k D1 došlo v koloně k nehodě dvou aut, zdržení narůstá. A pozor na nehodu na dálnici D1 za sjezdem na Průhonice směrem od Brna na Prahu.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Janem.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Levu 14., který je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba modě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit? Protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měl na sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě.
2: Pravda.
0: Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapné vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus, jo? Že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy, David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2 800 000 korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově naverbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Patočkově ulici na Praze 6 by mohlo ve směru do centra vzniknout další jízdní pruh. Měl by zlepšit plynulost dopravy a zrychlit MHD. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy. Kvůli úpravám by však zároveň zanikl současný cyklopruh a část středového zeleného pásu. Úpravy by mohly začít v příštím roce. Důvodem záměru je zejména stabilizace provozu autobusové linky 180. Jasné polojasné ráno, teploty kolem 14 stupňů, i v průběhu dne zůstane většinou slunečno, polojasná obloha maxima kolem 28 stupňů a vítr chladnější. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Taky Davidem přejeme vám krásné ráno.
9: Ahoj, hezkou středu.
10: Snídaně šampionů.
8: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktorista by jede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě, nebudí tě to opravdu.
2: No. To je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, jasně. Ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrost na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici, v Hradci Králové, ale... Ne, na úplný vesnici. A ty, David, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže Králové. Něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkého města, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objednáš domů.
0: No. Co to máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, tyjo, že jsem se na to nevykašlal, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si a never give up, hezké ráno.

0: Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrhání kohouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov anebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo. Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je Mončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše i Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky. No, já jsem si musela hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně utíkali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádio. No, já si pamatuju, když jsem se tenkrát, když si fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem si tak naivně myslela, že se někoho zeptám, přece jenom jsem držka prořízla, tak jsem se vždycky nadechla a nic. Protože ty lidi strašně spěchali a to mě tak hrozně vadilo. Hele, když se to opakovalo asi tak po čtvrtý, tak jsem si říkala, no nic, někam prostě dojedu, uvidíme. Nakonec teda jsem dojela tam, kam jsem potřebovala, takže tohle z toho mě fakt jako odradilo, ten prostě mega spěch. Že všichni někam chvátali, hrozně utíkali, aby něco stihli o pár minut dřív, tak to mě asi jako hodně vadí. No, jinak asi nic. Tak se mějte krásně.
0: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, si vždycky odpočinu na víkend.
1: Tak víš? Mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Wave and Flag. Kejnán, 8:17 na Hit Rádiu a přejeme vám krásné ráno.

0: Bydlet na vesnici nebo ve městě? Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hit Radio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu na 24. kilometru směrem k D1 bourala dvě auta v koloně, zdržíte se. A na Českobrodské směrem od Úval blokuje provoz kolize, i tady počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio City.

0: Chris Wims, Bad Dreams. Posloucháte středeční hit rádio Snídaní šampionů, minuta po půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
0: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je oč tu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
2: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
3: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně byl trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
0: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
3: Tak jestli to chceš nějak
0: okomentovat, dobře, přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
3: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
0: No mám, ale jsou vybitý. Zase tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, srdcovka. Mimochodem připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hit Radio.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je nářez Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, kteří neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný a stal se tam takový přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: Já si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo není vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. Jo, a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, anebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for. Jo?

0: až 10 let. Více na Suzuki.cz.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Drbis.

0: Jones and I. Dance Monkey. A je tady soutěž, která možná právě vám změní letošní léto.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Hovoří k vám kapitán Jasmin a letuška Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 tisíc od společnosti Invia.cz.
2: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 tisíc a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo. A
0: tak.
2: Vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800 937 937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
3: Roman.
2: Ahoj, Romane.
0: Dobré ránko. Dobré. Tak jak se na to cítíš, co?
3: No, cítím se, tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
3: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
0: 5B, tak jo, tak pojďme se připoutat.
2: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
2: A 5B.
0: 5B. Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
3: Nekoukal jsem, mají pravdu, tak nestihl jsem to dneska ráno.
2: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku. To je dobrý znamení, první dobrý znamení.
3: Výborně.
2: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá.
0: Nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
3: Výborný.
2: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
3: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježiš, tak ten si proto jde. Tak 6.50 zítra začínáme, pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
3: Taky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Bude 9 hodin. Ladíte Hitrádio snídaní šampionů. A to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko. Připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, že dovolená v hodnotě 40 000 korun tady stále čeká na někoho z vás. Zítra v 6.50, případně v 8.50 budeme rádi. Když to zkusíte a případně na dovču za 40 táců vyrazíte, mám vás pozdravovat od Jasmin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte stále v kolonách, dlouhých kolonách. D5 od Rudné a pak Pražským okruhem už od Zličína. Dál po Ořech, opačném směru přerušovaná kolona od Jesenice až po Slibenec. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Dlouhé kolony se stále táhnou kvůli ranním nehodám po D1, a to na příjezdu do metropole od Mnichovic až po nájezd na jižní spojku. Zdržení je také na Černáku, respektive pak na Štěrboholské až po Štěrboholi směrem do centra nebo v Gbelské ulici. No a silný provoz zůstává v Radlické a také na Barandáku směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší hodnoty včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsaly stanice téměř ve všech krajích. Dnes budou v Praze a okolí teploty mírnější, kolem 28 stupňů, na 33 vyšplhají jen na jižní Moravě. Začala stavba dvoukolejné trati mezi Ruzyní a Kladnem. Práce začaly v Hostivici a hotovo by mělo být v roce 2029. Součástí modernizace bude také obnova několika železničních stanic, včetně té hostivické. Pokračuje ředitel správy železnic Tomáš Tot.
9: To samozřejmě naše pozornost investičně směruje i do modernizace nádraží Hostivice, Jeneč, zastávky Pavlov, které budou bezbariérové. Většina zastávek a nádraží dostane parkovací místa Park and Ride.
3: Značná část 15-kilometrového úseku povede mimo trasu současné tratě. Obyvatelům regionu, včetně Kladna, přinese rychlejší, častější a pohodlnější dopravu. Skalničková zahrada v Lubočepích bude v tuto sobotu 30. května mimořádně uzavřena. K dispozici bude opět v dalších otevíracích dnech, tedy sobota, neděle 9 až 18 hodin, ve všední dny pak po domluvě. Zahradu najdete v ulici Kdalejím, je ideálním zastavením pro pěší i cyklisty a většina areálu je bezbariérová.
2: Hokejový servis Hit Radia.
10: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížil je k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině už na 2-0. Do druhé přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 48. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Už jsem to naznačila, dnes mírnější teploty oproti včerejšku, 27 až 29 stupňů. Čekáme většinou jasnou, polojasnou oblohu, místy přechodně více mraku, zejména v odpoledních hodinách, a vítr čerstvý od severozápadu.

0: je Kuba Urban.
1: Teď jsou 3 minuty po 9. Hezké dopoledne. Praha je krásné město, jo. Já věřím, že všichni v ní žijeme s radostí, s úsměvem, ale je to taky město, které nás dokáže někdy vytočit. Třeba dneska po ránu. Musím se přiznat, že... A víte co, já vám to řeknu za chvíli. Prostě doufám, že to takhle nebude pokračovat, jinak ten dnešní středeční den je den blbec. A to bych nechtěl. 27. květen a před námi samozřejmě dobrá muzika. Last Goodnight si dáme, za pár minut taky Sam Felt. No a s Luckou Denkovou to dneska zvládnem, ne?
2: Se mnou to zvládneš vždy.
1: Ty nemáš dneska den blbec?
2: No, neříkej dopředu. Já jsem včera měla den blbec. Co den? Večer blbec.
1: No, tak to je dobrý. Tak to už je za námi. Přátelé, last good night. Kdyby náhodou chtěl někdo spát, tak mu přejeme dobré dopoledne. Tady...

Seinfeld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City. Já jsem říkal, že někdy už od začátku prostě pochopíte, že dneska hrozí den blbec a že je lepší jako některé věci prostě neřešit a nedělat. No, jinou přiznám se vám, a to je možná informace pro vás, kteří jste třeba dlouho nebyli tak nějak jako v centru Prahy autem, abyste nepočítali s tím, na co jste zvyklí, protože je to asi zhruba tak jako, no, možná měsíc a půl, co já jsem se teda vydal dneska do rádia, že pojedu autem, jo. Musím říct, že ku podivu Praha je po ránu relativně průjezdná, nebo spíš byla okolo té 7:30. Co mě nepříjemně překvapilo, prosím vás, tak počítejte s tím, že jestli jste využívali odchytné parkoviště P+R na Vyšehradě u kongresového centra, takže je zavřené, jo? To bylo takový jako první nepříjemný překvapení, pak zjistíte po hledání na internetu, že bude zavřené asi 3 roky, což mě teda jako upřímně dost vykolejilo, protože já jsem ho hodně využíval, takže s tím teďkon vůbec nepočítejte, takže budete muset parkovat někde v okolí, nic moc, volných míst je málo, jo? No a další věc, jestli se pohybujete pravidelně po náměstí IP Pavlova, jistě víte, že nám ho krásně rozkopali, že? Opravdu, to je ale na obou stranách to udělali a já jsem dneska málem spadnul do jedné z těch děr. Jo, ta jáma není úplně jako mělká, byla relativně hluboká a já jsem se teda na poslední chvíli zastavil díky těm zábranám, které tam jsou, ale kdybych byl trošku vehementnější, myslím si, že jsem dole, jo? Tak pozor na to. Je to pár nástrah, o kterých byste asi měli vědět a které já vám radím, abyste dneska buď se jim úplně vyhli, anebo je nějak elegantněji překonali, daleko elegantněji než já. Tady jsou The Calling a za pár minut si dáme taky Jeleny. Takové je dopoledne, středeční, u nás na Hit Radio City.

0: Rihannou jsme se dostali těsně před 9:30. Tohle je Hit Radio City, přátelé. No a co budeme hrát za chvíli? Když vydržíte naladěni, tak vás určitě čeká absolutní letní pecka. Pár let zpátky se to hrálo všude. Ano, tohle je, už je signál, že je opravdu jako léto. DJ Antoine a Mašery. No a dalším důkazem, že je léto, je to, že jsme už přichystali první z řady City pikniků. Tak my se na vás těšíme 4. června, to je jasná věc. A já doufám, že dorazíte.
1: Hit Radio. Braho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. City piknik ve Žlutých lázních s Hit Radiem City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny. Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si, čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hit Radiem City. Festival, který se vejde na deku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je Alex Warren v 25 letech, velká globální hvězda, jeho Ordinary. Ale Alex má novou písničku, jsou to vlastně asi 3 týdny, co vyšla. Jmenuje se celkem morbidně, jo? Fine Place to Die. Ale jestli máte rádi písničky, které vás chytí někde mezi žebrem a žaludkem, jo? Tak tohle by mohlo být přesně ono. The world's on fire, I burn. Romantická balada o tom, že když se vám jako sype celý svět okolo, tak láska je vlastně to jediný bezpečný místo. Je to krásný, zároveň je to trochu bolavý. No a Alex Warren už ji hrál na svých vyprodaných koncertech na evropském turné a lidi si ji prý vydupali. Tak je konečně venku. No a já věřím, že už brzy uslyšíme taky tady u nás na Hit Radio, protože je to prostě skvělý. Tenhle kluk má před sebou velmi zářnou a já doufám, že i dlouhou kariéru. Alex Warren u nás na Hit Radio. Teď Shakira, která, no, pojďme si říct, už toho má taky na hudební dráze celkem dost. Tohle jsou její začátky. Whenever, wherever.

V pivovar Kocour bude tam letní sraz Royal Enfield. Nebude to úplně nějaká úplně jako naleštěná přehlídka, koukej, jaký mám chrom, jo? Je to spíš víkend pro lidi, co si chtějí pokecat, projet se, dát si prostě nějaký drink a mít okolo sebe partu lidí, která chápe, že nejlepší terapie občas je otočit klíčkem a prostě na nic nemyslet a vyrazit na silnice, jo? Na místě si můžete vyzkoušet celou modelovou řadu, dokonce i velorek. Ano, ten legendární hadraplán, co má v sobě, já bych řekl, že nula aerodynamiky, ale 100% příběhu. No a budou tam společné výšky po okolí, menší workshopy, nějaký ty hadříky a tak dál, doplňky. Zkrátka i cestovatelský povídání, já si myslím, pro někoho, kdo miluje motorky a Royal Enfield, tak by tam neměl chybět. 12. až 14. června je to Varnsdorf, pivovar Kocour a můžete se mrknout. Podrobné informace najdete na remoto.cz. Tak malá pozvánka a za okamžik Bruno Mars.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: za chvíli 10. Hit Radio City s vámi. Dobré dopoledne, Praho. Dáme Green Day anebo Taylor Swift, a to už za chvíli. Teď je nejvyšší čas zeptat se Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Stále přetrvávající kolonou hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Slivence směrem k letišti. Zdržení může být kolem 10 až 15 minut. Příjezd do metropole od Průhonice až po Záběhlice, tady nabíráte zdržení 10-minutové a platí to také pro část Štěrboholské od Černáku po Štěrboholi, kdy došlo k několika dopravním nehodám, to zdržení je ale 10-minutové. Příjezd do metropole ulicí v Holešovičkách, dál k tunelům 10 minut v aktuální koloně a přidám ještě Letenský tunel i tady v obou směrech a v jeho okolí. Počítejte s více auty a silnějším provozem i v dopoledních hodinách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražané si mohou nově požádat o dotaci na zelené střechy a nádrže na dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento příspěvek nárok, popisuje mluvčí města Tadeáš Provazník.
5: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
1: Příjem žádostí proběhne od 1. července letošního roku do konce srpna 2027. Nová stezka podél vodní nádrže Košík mezi ulicemi Doupovská a u Záběhlického zámku získává finální podobu. Součástí projektu jsou i nové přechody, bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti v okolí křižovatky k Horkám a Doupovská. Hotovo má být na konci června. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň, potvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot bezmála 3 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá zhruba 440 milionů korun. Slunečné dopoledne, odpoledne pak přibývání mraku, na polojasno, oblačno. Teploty se budou dnes dostávat na zhruba 28 stupňů.
4: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Chceme vám jenom říct, že my jsme to s Luckou nebyli, kdo vyhrál ten Eurojackpot.
1: No tak.
0: To už bychom se neslyšeli totiž.
1: No já jsem to určitě nebyla, protože já nesázím, ale dočetla jsem se, že posledně u nás v České republice takto velká Eurojackpotová výhra padla v roce 2015.
0: To je hezký, tyjo.
1: Takže deseti
0: jednou za 11 let.
1: Ano, interval, takže teď máme čas.
0: Teď, ano, dlouho už to nebude. No nic, přátelé, ještě pár takovýchhle výher a možná splatíme i ten státní dluh, takže děkujeme moc. Máme pro vás samozřejmě skvělou muziku a jsem sliboval Taylor Swift, je tady právě teď The Fate of Philia, za pár minut i Green Day anebo Oval City, no a čeká nás, jako vždycky, procvičení mozkových buněk.

0: Oval City a taky dopoledne u nás na Hit Radio City. Tak dáme si Barboru Polákovou za pár minut, ale přátelé, kamarádi, já věřím, že na to čekáte 10:45, to znamená, už je konečně třeba procvičit si mozek.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A dneska to bude o rychlosti a dneska si z toho uděláme, co kdyby jsme si z toho udělali takový šampionát, jo? Ze které části Prahy nás posloucháte, nebo ze které části Středočeského kraje, kam až dosáhne signál. Zkrátka, kde právě teď jste a kde nás ladíte. Nezapomeňte to tam dopsat. A pište třeba Karel z Prahy 4, nebo, já nevím, Libuška z Brandýsa nad Labem. Úplně bez problému. Aby jsme si udělali takový malý pražský a středočeský šampionát, která část je vlastně ta nejchytřejší a nejrychlejší. Protože dneska to bude hlavně o rychlosti. Mě zajímá jméno filmu.
2: Ten fak.
0: 777-937-777, ať už využijete WhatsAppky, SMSky, hlasovky, nebo klidně telefony, sem ke mně do studia, pojďte na to.
2: Ten fak.
0: Je to velmi jednoduchý, ono vám to docvakne, jo? Takže v jakém filmu zazněla tahle skvělá hláška a když to zvládnete a já vás vyberu, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože vás jako za odměnu pošlu na skvělou akci už tuhle sobotu Krhut a Kozub u Táboráku. Je to v Benátkách nad Jizerou v klubu Lodinice a mám pro vás dvě vstupenky.
2: Dej sem ten fakt.

0: Měli jste dvě písničky na to, abyste poznali, z jakého filmu je tahle hláška. A vy jste věděli a udělali jsme si z toho takový malý šampionát. Já můžu říct, že velmi dobře se dneska dařilo všem lidem, kteří poslouchají na Praze 8. Protože tady mám minimálně 10 zpráv z Prahy 8. Pavla z Prahy 8. Janina, ta z Proseka. Pak tady máme Strašnice, Praha 9. A tak vždycky jako poskromnu, aby jsme nebyli jenom v Praze, zdravíme i Nymburk, Fanda to tam zvládnul, ale jinak ta osmička prostě ta dneska bodovala. A potvrdí to i Pavla, které přeju dobré dopoledne. Pavli.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak prosím tě, ty Praha 9, Praha 8, jak to tam máš?
1: Praha 8 práce, Praha 9 bydliště.
0: Výtečně, to znamená, teď jsi v práci, takže kopeš za osmičku.
1: Přesně tak.
0: Tak pojďme si pustit ten známý úryvek.
2: Dej fem ten fak, fem vak.
0: A ty mi prozraď, z jakého je to filmu?
1: 4 vraždy stačí z Rahoušku.
0: Naprosto správně! Ano, ano, ano. Tak, kdy jsi to viděla naposled? Já už si to ani nepamatuju, člověče.
1: Jo, už je hodně dlouho.
0: Že jo, oni to teď, nevím, jestli to nedávali, ale jako, nebo já jsem to minimálně nezaznamenal. Nicméně, Pavli, dobrá zpráva, protože ty máš na víkend program, my tě pozveme na skvělý koncert, a to Krhut a Kozub, bude to v takové intimní atmosféře, v podstatě u táboráku, a bude to velká paráda. Máš ráda Štěpána Kozuba?
1: Jo, nevadíme.
0: No, tak to je dobře. Takže i si zaspíváš a tak a máš dvě vstupenky, takže teď už přemýšlej, koho vezmeš sebou, kdo si to zaslouží.
1: To vůbec netuším, musím rozmyslet.
0: Obvolej kamarádky, tom taky, to bude takový jako dobrý večer, jo, aby chlapi nebral úplně.
1: Dobře.
0: Tak Pavli, děkuji ti moc krát, ať ti to dneska utíká, měj se krásně, jo?
1: Tak děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další příležitost tady bude zase zítra, tak dobře poslouchejte Hit Radio City, procvičíte si mozkové buňky a ještě za to něco dostanete. Skvělá nabídka.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nevím, když Ozoni tehdy nahráli píseň Dragoste a Dentej, jestli věděli, že i 20 let potom, co to vlastně nahráli, takže se to bude stále vracet, protože ten motiv je skoro až nesmrtelný, několikrát použitý a myslím si, že to nebylo ani naposled. Tohle byla spolupráce Davida Getty a One Republic. No a dneska večer nezapomeňte, je středa, uprostřed pracovního týdne vás vždycky necháme šéfovat naše Hit Radio kompletně. Jo? To znamená, budete si říkat, co máme zahrát. Mezi 18. a 21. hodinou je tady vaše středa, to znamená, že už teď se můžete podívat na hitradio.cz, tam vyplníte formulář a tam si můžete nechat zahrát nějakou tu svoji, jo? Večer samozřejmě převezme Otěže Leonka, to znamená, že od 6 až do 9 hrajeme přesně podle vás a vy to posíláte někomu, kdo třeba bude na odpolední večerní směně, anebo když přijdete domů z práce unaveně, abyste si zvedli náladu. Tak určitě vaše středa platí i pro dnešní den. Lucie a Lenka Dusilová, jejich společná Sen a za pár minut taky Leony. Tohle jsou velké hity u nás dopoledne na Hit Radio City.

0: festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: děti a dospělí milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zahrajeme vám po 11. třeba Kaiga, anebo taky Miraj. Jestli jste to včera nechytli, Miraj, čerstvá zpráva, je tatínkem, takže gratulujeme moc, má syna Jonatána a všechno to nakonec skvěle dopadlo. Podívejte se určitě na jeho Instagrama. Máme před sebou další čerstvé zprávy. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Začneme dopravou, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Kbelská ulice, na úrovni Hloubětina počítejte s více auty, silnějším provozem a platí to také pro Černák. A část Štěrboholské, příjezd do Prahy zhruba od úrovně Opatova počítejte s více auty, projíždíte v koloně až po Záběhlice. No a zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte také z D5 od Rudné a pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březině vsí vznikne nový most. Povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 z nich pruhů a jeden odstavný, z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jeho součástí most bude, by se měl začít stavět za 2 roky. Hygienici už testují vodu v přírodních koupalištích ve středních Čechách. Na většině míst je výborná, včetně oblíbených lokalit Slapy a Orlík. Kde je naopak voda mírně znečištěná, doplní mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamounová.
6: Pouze v Písníku Bakov nad Jizerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě.
1: Kontroly vody začínají probíhat také v ostatních krajích. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Teď ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k poslednímu srpnu. Všechno proběhlo perfektně, potvrdil americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce. Tu letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami, které oslaví 14. června. Na začátku května podle agentury AFP uvedl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory své oblibě rychlého občerstvení, stejků a koli. Většinou jasná, polojasná, obloha, odpoledne více mraků, teploty kolem 27-28 stupňů a vítr chladnější od severu.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jo, možná už přemýšlíte o nějakém obědu dneska, jestli jste si nepřinesli krabičky. Já se hlásím, dneska jsem krabičkový typ, takže na výběr moc nebude. Nicméně, přátelé, 11. hodina sebou přináší třeba Imagine Dragons a jejich žraloky a za pár minut taky slíbený Miraj, celá kapela, včetně Miraje Navrátila. Tak teď 3 minuty po 11. Dobré dopoledne.

Kygo vyloženě patří k těm letním rytmům. Jeho píseň Happy Now právě teď u nás dopoledne na Hit Radio City. Praho, máme tady jeden takový nešvar, který se týká jednoho místa konkrétně. Možná, že se vám to někdy stalo, ale kdyby mně se to stalo, tak já bych teda ale nadával jak špaček. Ono to totiž začíná celkem nevinně, ale končí to poměrně dost draze, jo? Představte si klasiku, přijíždíte do rychlého občerstvení, nechce se vám vystupovat, využijete drive-thru, jo? Já budu zcela konkrétní, ono se nám to děje na Strakonické na Smíchově, jo? Objednáte, zaplatíte, ale protože toho v restauraci mají plný ruce, tak obsluha řekne, OK, zaparkujte si bokem, my vám to potom doneseme, jo? To už se asi stalo každému z nás. Jenomže pozor, podle čtenářů deníku Metro, prý právě u pobočky, která je na Praze 5 na Strakonický, se děje to, že ho pošlou na čekání a on vlastně skončí na místě pro ZTP, to znamená na místě pro invalidy, jo. A pak místo hranolek zaklepe na okýnko městská policie, což asi jako není úplně ideální. Podstatný je jedno, místo pro invalidy rozhodně není rychlá čekačka ani na minutku, bez průkazu je to velký průšvih, na místě klidně pokuta až 3 500 korun, když to vytáhnete do správního řízení, hele, tak tam je až 10 000, dokonce extrém odtah, body k tomu a tak dále, jo. Takže prosím vás, když vás pošlou stranou, hledejte místo vyloženě na čekání na objednávku, který tam jakoby je, ale je taky dost často obsazený, jo, a je o něco dál. Bývají zkrátka označený jako drive-thru a když si nejste úplně jistí, tak bych se radši zeptal té obsluhy, jestli myslí tohle místo anebo tamhleto, protože jinak vás to vyjde jako poměrně draze a pojďme si říct, byl by to pak asi nejdražší Big Mac v celé republice, který by vás vyšel asi na 10 100 korun, jo, a to si myslím, že je úplná zbytečnost. Ale týká se to opravdu jako speciálně týhle Strakonický, kde těch případů je prý víc a víc. Jestli jste tam někdy byli, dejte mi vědět na 777-937-777. Tohle už je Chumba Wumba. Tohle je úplně typicky letní věc. A za pár minut taky Lady Gaga na Hit Radio City.

0: Pamatuju party a diskotéky, kde se tančilo na Justina Timberlakea. Téměř všechny ženy ho prostě milovaly. A tohle byla jedna z těch, do kterých se fakt jako dobře vlnilo. Za 5 minut bude 11:30. Vy posloucháte Hit Radio City, přátelé. No a další skvělé hity a další výborná muzika je pro vás připravená už za chvíli. Dáme si Shut Up and Dance, což je docela rozumný. Takže ticho, ani slůvko a jenom tančit. Walk the Moon tady budou už za chvíli.
1: Hit Radio.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lilywood, The Prick a také Robin Schulz. Jejich Prayer and See. Takhle vám hraje Hit Radio City a to je dobře. Tak příští týden, vlastně ještě to není celý týden, ale čtvrtek, příští týden. My se budeme těšit ve Žlutých lázních, protože tam na vás vlastně bude připraven první letošní City Picnic roku 2026. Odstartujeme sezónu a těšíme se moc na vás, protože počasí nám bude přát, muzika bude skvělá, odpoledne pro celou rodinu, pro kamarády, na odreagování, prostě piknik, jak má být, ještě v prostředí Vltavy u Žlutých lázní. Já myslím, že to bude geniální. Takže zásadní je, abyste přišli, nic platit nebudete, vstup je úplně zadarmo. Někdy od 15:30 odpoledne až do 9:00 do večera. A hrát vám tam určitě bude Xindl X, který přijal naše pozvání, my jsme za to velmi rádi. To znamená, že na Ondru se těšte se taky, pro ty nejmenší je tam Kaja a Bambuláček. Kluci z odpolední show vám představí svoji stand-up komedii, to znamená Vinci s Dominikem, bude to velký. No a pak taky budou hrát Hodiny, jo? A určitě zazní i písnička Dívej, kterou mám pro vás připravenou. Takže přátelé, jo, neexistují žádný výmluvy. Prostě, jako já bych přišel.
1: Přijďte se podívat. Já přijdu.

ve 11:45. Hraje Hit Radio City a za pár minut třeba Hunter X a Golden a nebo taky Denzel a Pump It Up. A pozor, dneska srdcovky se mnou a po 12. hodině já vás vezmu na dovolenou do Itošky. Na tohle budeme vzpomínat, to jsou jako úplně typický osmdesátky, Italo disco, a jestli vy na tuhle

0: piknik s Hitrádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City piknik s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol nebo příjezd do Prahy po D1. Místa, kde ještě hlásíte krátké kolony, popojíždět budete i okruhem, a to na úrovni Jesenice nebo Slivence směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace. Alergie na pily jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám. Kampaň Metropole na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize. Cílem je přivést do Metropole turisty, které zajímá kultura. Praxity Tourism vytvořila tři klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip symbolizuje tvorbu exilových tvůrců.
1: Hokejový servis Hit Radio.
5: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Většinou polojasná oblačná obloha později odpoledne. Maximální teploty 27 až 29 stupňů. Foukat by měl mírný vítr od severozápadu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině. Dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete, jak chcete, i tohle jsou srdcovky. Takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál. To už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky devadesátková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L. King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dar, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air. Milk and Sugar. No a že je vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zaspomínat, co jste tak jako zhruba dělali. K písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkratka TLC, TLC. To byly holky, které se vlastně dali dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777-937-777. Dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou TLC.

0: Posloucháte srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický 80-kový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo. Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo. Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následující písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží, nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radio, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou srdcovky a tohle je vaše polední Hit

0: King. Takhle hrajeme u nás na Hit Radio a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank 144krát. Kluci, jako že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo. Jako úplně správné číslo je 81, nicméně já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
4: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
3: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
4: Aha.
3: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
4: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
3: Ale, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
5: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
4: Je to tak, zítra 16:20.
3: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: z Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Rádiu. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty. Chystám se do Prahy na EKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy. A protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v O2 aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v O2čku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou už jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

0: takhle vám hrajeme u nás na Hitrádiu ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, o to přesně v jednu hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, haha, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minutek.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 1 hodina odpoledne a s vámi Hit Radio. Jakožto dnešní středeční parťák, my vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do metropole brzdí na D5 kolona od Rudné a pak na Pražském okruhu se zdržíte na úrovni Jinočan a Ořechu. Více aut hlásíte také od Průhonic, pokud jedete do metropole D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
4: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DISPLUS, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DISPLUS jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
3: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále. Tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám. Přes 930 milionů korun vybrala loni Praha na poplatku z pobytu. Ten činí 50 korun za osobu a noc. Podle radního pro kulturu Slaby Houtka by se v ideálním případě měl zvýšit na 200. Legislativu chystá podle něj Ministerstvo pro místní rozvoj. Loni Prahu navštívilo bezmála 10 milionů zahraničních i českých turistů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Odpoledne většinou jasné, polojasné, výjimečně oblačná obloha, maximální teploty 27 až 29 stupňů a foukat by měl svěží severozápadní vítr.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Obvykle ano, v tomhle čase, to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka, to ale neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse a Love of My Life, dáme si Chainsmokers hned na úvod, no a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž, hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat, je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: Tohle byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo? Že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrob. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřeli osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Přátelé, kamarádi, bylo to extrémně napínavé a musím teda říct, že těch telefonů, že telefon tady neustále drnčí. Ale je jasné, že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale jsem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela,
0: jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný podle knihy, anebo to byla lež jako věž.
1: No já si myslím, že to není pravda, že je to lež.
0: Jasná věc! Je to samozřejmě blbost, jo? To znamená, že já jsem si to vymyslel, i když příběh vychází z knihy, ale ten závěr je úplně smyšlený. Ve skutečnosti je totiž případ daleko temnější a opravdu jde o krádež identity, ale nejde v něm o trojčata, ale o úplně praxprostý zločin. O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš. Takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvělé.
0: Vůbec nemáš zač, ani užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hit Radio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alesa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byl Alesovi, posloucháte Hit Radio City. Mám pro vás jednu nabídku. Jak se říká, ta se neodmítá. Protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku od našich kolegů a kamarádů z Hit Radia 90, protože tentokrát mají téma boybandy. A pojďme si říct, že souboj boybandů, to by vydalo klidně i na celovečerní film, jo, ať už si vezmete NSYNC, ať už si vezmete Backstreet Boys, můžete si vzít Westlife, můžete z těch českých luhů a hájů vzpomenout na Lunatic, jo? To všechno byly ty zásadní boybandy 90. let. No, mluvil jsem o Westlife, ti se dali dohromady někdy na konci 90. let, tuším, že to byl rok 1998, jinak jsou samozřejmě z Irska, ale taky extrémně populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže Vypalovačka, boybandy a Westlife.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odléták. A to ve 3:15. S vámi samozřejmě Hit Radio, no a další velké hity My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá. Ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: druhá hodina odpoledne Hit Radio a za pár minut třeba Cyril anebo Marquez, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte z Černáku dál na Štěrboholi, pak v oblasti Hloubětína a po pojížděte nadále budete Pražským okruhem, a to na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete od D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
5: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
1: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to Deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám. Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí vznikne nový most. Délka bude 600 metrů a povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 jízdních pruhů a jeden odstavný. Z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jehož součástí most bude, se začne stavět za 2 roky.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Odpoledne většinou jasné, polojasné, výjimečně oblačná obloha, maximální teploty 27 až 29 stupňů a foukat by měl svěží severozápadní vítr.
0: A teď už jdeme dál, máme 2 minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Marquez. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne. Hit Radio.

0: Eros.
1: S Markézem právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou, mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete, ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem, a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušný. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům, nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání, tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude po chuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16:20. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Eva Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World, za pár minut, Hit Radio.

0: Někdy je ten svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teď váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazují bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let. Jako. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling, dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
3: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záschovku to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: My Blood Running, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohemů. Máme rádi všichni, dáme si vohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo? Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých lůzích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní. On tak jako přepíhal, ty státy mu nedělali problém, jo. Využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle. Jo, nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los. A že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti a svaz českých bohemů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

Rudimental a taky Ella u nás na Hitrádiu. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love. Budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!

0: jakkoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte kolony na příjezdu D5 na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Popojíždí také Barandák směrem do centra, do Dobříské ulice. 10 až 15 minut jste hlásili na příjezdu D1, zhruba odchodova kvůli dopravní nehodě, popojíždíte až na Záběhlice. No a s menší, kratší kolonou pak počítejte také v centru metropole, je to na stěžení křižovatkách Ječná ulice nebo Vlzenova a také Nuselák směrem do centra. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražané si mohou nově žádat o dotaci na zelené střechy a nádrže na dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento příspěvek nárok, popíše mluvčí města Tadeáš Provazník.
6: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
1: Příjem žádostí proběhne od 1. července letošního roku do konce srpna 2027. Autonomní vozítka pro doručování budou jezdit také po Praze 13. Půjde o 3 roboty, které budou rozvážet potraviny, nápoje nebo kosmetiku. Vůbec první podobná vozítka už jezdí v Karlíně od konce loňského roku. Celkem jich v této části jezdí 8. Ameriky na Kačině, to je sraz amerických aut, který proběhne v poslední květnový den, tedy už v tuto neděli v parku zámku Kačina u Kutné Hory. Během dne budou připraveny soutěže, jízda na koních, let vrtulníkem nebo dílničky pro děti a také něco dobrého na zub. Akce začne v neděli už v 8 ráno a potrvá do 16. hodiny.
0: Hokejový servis Hit Radio.
7: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Giannoni.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Odpoledne jasné, polojasné, na večer přibývání mraku, maximální teploty kolem 28 a vítr čerstvý od severozápadu.

0: Krásné odpoledne, Praho. Dneska jsem tu osiřela, ale nebojte, my si skvělý, fantastický odpoledne užijeme i tak. Čeká nás samozřejmě spousta skvělých hitů, taky že budeme hrát na ty úplně nejvíc nepoužitelné lidi, což vzhledem k tomu vedru, který venku panuje, není tak těžký. Takže dneska budeme hrát na všechny místa, kde je vám příjemně. Ať už je to vaše klimatizované auto, váš domov, nebo třeba i ta práce, protože jeden z mála letních benefitů může být právě klimatizace. A budeme hrát skvěle.
1: Hit Radio City.
0: Za chvilku Lady Gaga, ale právě teď jsou tady Miraj a jejich Tenkrát, tak si to užijte.

0: Autohit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

Zrodila se hvězda. Právě díky tomuhle filmu vznikl tenhle song Lady Gaga, Bradley Cooper. Posloucháte Hit Radio City. A dobrý zprávy. Jo, máme. I tady v Praze. Je to tak. Začala totiž stavba vlakové trati mezi Kladnem a Ruzyní. To si myslím, že je super věc. Jo. Hotovo má být za 3 roky údajně, víme, jak to chodí, takže tak za 5 dejme tomu, což by bylo fantastický. A co víc, prosím vás, všichni motoristé, vy všichni, co sedíte právě teď v autě, údajně máme velký posun a severní část Pražského okruhu by se měla začít do 3 let stavět. To už budeme mít tu vlakovou trať, jo, mezi Ruzyní a Kladnem, to je jasný, ale dokážete si to představit? Že to možná opravdu jednou dostavíme? Jako metru D už taky nikdo nevěřil, podívejte se. Jo, už jsou tam tunely. No, tak jenom trochu doufat, budeme si to manifestovat, jo, jak se teď říká. Vysílat pozitivní myšlenky a my se dočkáme. Možná už budeme starý, ale dočkáme se. Čeho se dočkáte hned, to je Taylor Swift.

0: Nirvana, Come As You Are, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. A jo, jo, emoce, bylo to včera blbý, no. Ano, zápas s Kanadou samozřejmě takhle, ono to nebylo blbý úplně, že jo. Ono to až do té třetí třetiny bylo vlastně fantastický, když jsme furt vedli. Pak bohužel přišla třetí třetina, Kanaděni se probrali a prohráli jsme. Hele, ale to nevadí, protože jako prohrát vždycky s tím úplně nejlepším, to je v pohodě. Jo, to my jsme teď nechali namlsát, oni ztratí ostražitost, takže dobrý. Důležitý je, že nakonec teda ze skupiny postupujeme ze třetího místa, takže se za prvý přesouváme, což kluci určitě zvládnou v pohodě. No a zítra, doufám, že nemáte žádný plány, jako být v práci nebo něco takového, v 16.20. 16.20 opět jdeme na let, tentokrát s Finskem. Tyhle to zatím působí dost jako neohroženě, jakože velmi, ale tak je to prostě národ, kde vypijou 8 hrnků kafe a pak jdou do sauny, jo, oni jsou trošku jinde v tomhle. Každopádně i tak si myslím, že máme na to, aby jsme postoupili. Máváme našim bratrům, který nepostoupili, smáli se nám na internetu za to, že jsme prohráli se Slovinskem a hele, no, no nic. Takže zítra 16.20, jo, Finsko smáznem a jdeme dál, aspoň budem teda doufat.
1: Hit Radio. Praho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. City piknik ve Žlutých lázních z Hit Radio City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku.
1: Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hit Radiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Hit Radio.

End of Beginning, DJO, posloucháte Hit Radio City. A co dneska v práci? Furt ještě dobrý? Nebo takhle za polovinou týdne už to není úplně ono? Já totiž jsem našla několik fakt jako dream jobů, jo? Prací, které prostě podle mě nejsou vlastně práce, ale oni vám za to platí. Zkuste se na chvilinku zasnít, jo? Jen si to prostě představte, jestli by vám to třeba šlo, jo? Spaní v 5hvězdičkových hotelech. Jo, vy prostě testujete, jestli byste tam byli šťastní. A za to vám platí, jo. Nebo žít sám na tropickém ostrově. Ne jako Robinson Crusoe, ale normálně luxusní tropický ostrovy, tam žijete, jo. Staráte se třeba možná o kytky tak maximálně. A za to vám platí. Skvělý. Dívat se na seriály a filmy. Jenom prostě koukat, pak jim dát třeba hodnocení, všechno. Víc nemusíte dělat, jo, sedíte na gauči. Nebo stavět obří lego, já mám kolem sebe tolik lidí, včetně sebe, kteří by to milovali. Jenom stavíte lego, u toho něco jíte, pijete a dostanete peníze. Dobrý, ochutnávat čokoládu? Kolik z vás nechá za čokoládu fakt spoustu peněz v tom krámu, jo? Tady byste to dělali za peníze, že oni platí vám? Testovat skluzavky? No a ta úplně nejlepší, to víme z videí, že jo? Starat se o pandy. Prostě to je tak skvělá práce, jenom mazlíte prostě pandy, občas před nima trošku utíkáte, ale jinak je to skvělý. Tak jenom pokud nejste teď úplně spokojený v práci, tak možná je čas se poohlednout

0: Pitbull a Christina Aguilera, posloucháte Hit Radio City, krásný středeční odpoledne, to je čas dát si něco hodně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: První věc, prodaná přes internet, byla pizza. Ano, tehdy byl internet ještě užitečný.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Kateo a John, posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Fort Minor nebo Damiano David, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, příjezd do metropole. Už od Průhonic počítejte s delší kolonou. Ta se táhne dál na Běchovice. Pokud jedete celý úsek, počítejte minimálně s 25 minutami v aktuální koloně. Kbelská od Hloubětína na výjezdu z metropole 10 minut a po pojíždí dále také Bubenecký tunel směrem na Troju. A celá tato oblast, Povltavská ulice, ale také od Stářova. Argentinská na výjezdu počítejte nadále se silnějším provozem. Vrchlického ulice směrem na Smíchov, okolí Tančícího domu, Ječná, IP Pavlová, ale také Radlická, místa s popojížděním, a to minimálně 10-minutovým, no a 15 minut strávíte v koloně na Pražském okruhu od Zličína až po Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní čtěte v Praze jako v knize. Cílem je přivést do metropole turisty, které zajímá kultura. Firma Praxity Tourism vytvořila 3 klipy, které představila a za firmu hovoří Jana Adamcová.
3: Spoty pracují s panem K. Viděli jste Karla Dobrého vlastně, který vypadal jako Kafka. I ten spot je takový dramatický. Potom tam vidíme Meiringova Golema a poslední spot je věnovaný vlastně odkazu spisovatelům exilovým, a kteří museli opustit Československo, a spisovatelům, kteří museli psát v disentu, takže poslední spot má atmosféru normalizační Prahy.
2: Kampaň zacílí především na země západní, jižní a střední Evropy. RegioJet zahájí v pátek sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Ta cestou zastaví i v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června dopravce přidává i druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Crikvenica. Obě linky budou zastavovat také v Brně a Bratislavě a v provozu budou do 21. září. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně, a to na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin.
1: City Extra.
2: Sofiák Beer Festival 2026, tedy dvoudenní festival mini pivovarů, skvělého jídla a hudby, propukne už v tento pátek na Sofijském náměstí na Praze 12. V nabídce bude výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nebudou chybět ani koncerty. V pátek od 15. do 22. hodiny, v sobotu se začne už hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat a tančit se bude až do 10 večer. Dnešní odpoledne většinou polojasné, přibývání mraku čekáme později odpoledne nebo na večer. V průběhu noci teploty klesnou na 11 až 9 stupňů, foukat bude nadále chladnější severní vítr, no a zítra mají být teploty mírnější do 24 stupňů.
1: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
4: Krásné odpoledne vám všem a ano, no tak dneska se ještě budem prostě potit, trošičku trpět a zhele, zítra pohoda, 24 stupňů. To je nádhera, to je za mě taková teplota, kdy se dá i normálně existovat. Tak pokud teď musíte někam ven, prosím vás, myslete na to, pít hodně vody. A můžete si dát třeba taky zmrzlinu. Pač ty jsou všude po celý Praze a jedna taková dobrá zmrzlina určitě neuškodí.
1: Hit Radio City.
4: Co rozhodně neuškodí, to jsou ty nejlepší hity. Za chvíli Fort Minor, teď už Hunter X. Jdeme na to.

0: Where'd you go? To jsou Fort Minor. Posloucháte Hit Radio City a už se to blíží. Je to tak. Už jenom pár dní, doslova, protože 4. června startuje další City Picnic. Opět se spolu potkáme, užijeme si naprosto fantastický odpoledne, to přísahám. Už jenom ten program, co pro vás máme, jo, to máte. Xindl X, hodiny, Kája a Bambuláček, do toho kluci Vincent a Dominik si jich komikace, takže budou improvizovat, jim budete moct dávat úkoly. Prostě program fantastický, k tomu jídlo, pití, jo, co víc si k dobrýmu odpoledni přát. Počasí je objednan, všechno to bude skvělý. Potkáme se ve Žlutých lázních už 4. června. Celé to vypukne ve 4 hodiny, vstup je samozřejmě zdarma, nic nemusíte řešit, jenom přijdete a užijete si to. Ideálně celá rodina, nebo vemte partu kámošů, protože tohle bude stát za to. Doufám, že to máte napsaný. Ještě jednou pro místa vzadu, 4. června, Žluté lázně, my se na vás těšíme.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Alan Walker, Tomin Harket, posloucháte Hit Radio City. Připadáte si někdy prostě jenom marní? Hele, věřte, nejste v tom sami, jo. Může být vždycky trochu hůř. Představte si, že si jdete spolknout prášek, jako tabletu. Jo, to se asi někdy stalo každému z nás. A teď si představte, že jste ale tak jako unavený a tak, že místo toho prášku spolknete svůj AirPod. Sluchátko, takový to malý, malinký sluchátko bezdrátový. A zjistíte to až v tu chvíli, kdy vám ze žaludku začne hrát hlasovka, kterou jste si zrovna chtěli pustit. Jo, jo, to se stalo. To se opravdu stalo, je to teda naprosto nepředstavitelný. Zároveň už víme, že ty sluchátka to občas přežijou, tenhle výlet do útrob lidského těla, tak držíme paní palce, ať to funguje dál, to sluchátko. No pokud jste někdy taky takhle nepoužitelní a ideálně dneska, tak teď je váš čas. Stále totiž hrajeme o rodinnou vstupenku do pražské zoo. Jak ji získat, je to jednoduchý. Právě teď vezmete telefon, napíšete 777-937-777 a napíšete sem nepoužitelný. No a jednoho z vás tady vyberu, dáme si spolu 10 otázek a hlavně 10 špatných odpovědí. Tak se ukažte, jak jste nepoužitelný. Napište. Hit Radio.

0: Tomáš Klus a jeho pocity, posloucháte Hit Radio City a je čas přiznat si a být pyšný na to, že jsem nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ve hře stále rodinná vstupenka do Pražské Zoo a dneska se jí pokusí vybojovat Martin. Martin, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, dneska se mám úplně nic moc.
0: Jak to?
2: No, jsem v práci a už mě to tady nebaví.
0: Tak myslím, že právě přikývla asi tak 99% Prahy, v pořádku. Hele, můžeš to ale využít, přetavit to vlastně v rodinnou vstupenku do zoo, to je docela fajn obchod, ne?
2: No, paráda.
0: Jo, jakože jestli seš fakt nepoužitelný, mohlo by to zabrat 10 otázek, 10 špatných odpovědí a to všechno co nejrychleji. Jsi na to ready?
2: Jdeme na to.
0: Tak jo, spouštím stopky právě teď. Kolik prstů má delfín?
2: Jeden.
0: Kdo nás včera porazil v hokeji?
2: Švýcarsko.
0: Jakou barvu má mandarinka?
2: Bílou.
0: Kdo zpívá v kapele Miraj?
2: Ruska bílá.
0: Kdo má sochu na Václavském náměstí?
2: Já.
0: Hlavní město Francie je?
2: Praha.
0: Doplň mám jednu ruku?
2: Krátkou.
0: Jak dělá kůň? Dobře, to je všechno. Čím zaléváš kytky? Martine? Si dám? Aha, to vypadá, že Martina někdo načapal v práci, že telefonuje. Martine? Aj. To nevypadá dobře. Tak Martin se nám neozývá, tím pádem zastavuju stopky. A vypadá to, bohužel, že budeme muset kontumačně prohrát. Martine, slyšíme se? No, i to se může stát. Doufám, že z toho Martin nebude mít průšvih, že telefonuje v práci, třeba ho za to pošlou dřív domů. Každopádně, Martine, bohužel, ale tak nevadí. Máme tam aktuální čas 52:37, i to se samozřejmě počítá, ale nejrychlejší čas tohoto týdne to určitě není. Takže máte další šanci zase zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio City, přeju krásné, ačkoliv ano, vroucí odpoledne a je to skvělý, už jsme zase slavní. Tentokrát bohužel opět negativně, ano, prosím vás, čtyři Češi aktuálně čelí obvinění v Brazílii za velmi kuriózní záležitost, za pašování kaktusů. Dokonce vzácných některých kaktusů, elaky semen. Co mě na tom hodně zaujalo, že oni se snažili tu věc propašovat fakt jako všemi možnými způsoby, jo. To znamená v kufru, to je jasný, jo. V plechovkách, OK, Čech s plechovkou piva není nic divno, jo. Ale dokonce i v botách. Já nevím, dámy třeba, který chodí na lodičkách, ví, že i to samo o sobě je příšerné, ale představte si, že v té botě máte ještě kaktus.
1: Nejlepší den června, čtvrtek 4. června, Žluté lázně a City Picnic live. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám jezí do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
2: Jsme na věky věku, výkřik do pleku.
1: Kája a Bambuláček a Dal.

0: lázně úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Cyrilův remix Disturbed na Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Miles Smith nebo One Republic, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Prodloužila se kolona na D1 od Průhonic. Popojíždíte minimálně 20 minut až po Záběhlice. Zdržení je také na Barandáku a v Dobříské před vjezdem do tunelu. I ve Strahovském tunelu samotném. I v této oblasti počítejte minimálně s půl hodinou. Od Rudné D5 klasika, pak Pražský okruh už od Zličína až po Ořech, taktéž v kolonách a velmi silný odpolední provoz zůstává také v oblasti kolem Motola i Vypichu, ale také v ulici v Holešovičkách směrem k tunelům nebo k Belské na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17. hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražané hlásí zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve. Nárůst zaznamenává pražská hygiena zhruba poslední dva roky. Potvrzuje Martina Haukvicová, vedoucí příslušného odboru pražské hygieny.
4: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
3: Kromě toho hygienici provedli také 1500 kontrol bez oznámení, a to například ve školních jídelnách, nemocnicích nebo věznicích. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce využít od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Obce a města by o peníze mohly začít žádat pravděpodobně od začátku příštího roku. Všechno proběhlo perfektně, potvrdil americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce. Tu podstoupil před blížícími se 80. narozeninami, které slaví 14. června. Na začátku května zároveň uvedl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory své oblibě rychlého občerstvení, stejků a koli. K zachování kanálu ČT Sport vyzvali dnes sportovci. Společně s Českým olympijským výborem se obrátili v otevřeném dopise na premiéra Andreje Babiše. Považují za nešťastné a nekoncepční, pokud je sportovní kanál bez větší odborné debaty označován za nadbytečný. Dnešní odpoledne postupně polojasné, na večer a v noci pak čekáme více mraku. Zítra by měl být den s mírnějšími teplotami, ráno kolem 9 stupňů, v průběhu dne přibývání mraku a maximální teploty odpoledne kolem 22 až 24 stupňů.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
5: Krásné odpoledne všem, dnes jsem tu osiřela, ale věřím, že i tak si to užíváme. Prosím vás, teď jste to slyšeli, jo? Očividně fast food, stejky a kola. A můžete být v 80 letech prezident, hele, to je docela dobrý, ne? Nevím, jestli není lepší být třeba na chatě někde a luštit křížovky, jo? Možná mi to v 80 přijde logičtější, ale hele, co já vím, že jo?
1: Hit Radio City.
5: Je to jenom na vás, ale zdravá strava očividně nic moc. Miles Smith a Stargazing právě teď.

Laskou a Champagne, jste žit rádiem City, přeju krásné odpoledne. Co vy a domácí práce? Jako třeba máte nějakou oblíbenou, to je možný, podle mě stejně jako máme oblíbenou plotínku na sporáku, tak máme někdo i třeba jako rád něco z těch činností, ale určitě ne všechno. Určitě ne všechno. Mám tady jedno řešení, pokud už toho máte dost. Jo. Pořiďte si robota. V Číně teď představili domácího pomocníka, který stojí asi 20 000 dolarů, nějakých 400 000 korun pohoda. Každopádně je to opravdu robot na domácí práce. Zvládá všechno. Jo. Uvaří, pračku nandá, jo, pak to i složí, pověsí to. Neskutečný. Fakt jako musím říct, že jsem i já byla docela jako šokovaná z toho, jak ten robot funguje, navíc neodmlouvá, že jo? On ty věci udělá, nic k tomu neřekne vám. Nebude si stěžovat jako zase. Takže možná tohle je opravdu ta cesta budoucnosti. Jo? Prostě nám roboti budou uklízet, dokud se nám nevzepřou.

0: Tohle je Alvaro Soler, Féteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne, no pro někoho možná krásnější. V Česku totiž padla rekordní výhra v loterii. Možná jste to zaznamenali, protože v úterý večer padla výhra 2,911 miliardy korun. Skoro 3 miliardy, chápete to? 3 miliardy, jako jasně, 500 milionů z toho v podstatě jenom přepošle státu, jo, jako daň z hazardu, v pořádku, ale jenom si to představte. Pojďte se do toho zkusit vžít a vlastně možná ani ne, co byste si koupili. Protože ta částka je strašná, jo, to si můžete koupit soukromý ostrov a už nikdy nikoho nevidět. Ale zjistíte, že jste vyhráli 3 miliardy. Co uděláte jako první? Co bude ta úplně první věc, kterou v tu chvíli uděláte? Krom toho, že omdlíte, myslím hned, tak se proberete. Co uděláte? Co byste udělali, kdyby se vám tohle stalo? Zkuste si to představit. Pojďte napsat na 777-937-777. Můžete nahrát hlasovku. Co byste dělali, kdybyste zjistili tuhle informaci? Já jsem strašně zvědavá. Já bych podle mě omdlela, pak bych se zbudila, pak bych omdlela znova a pak, nevím, asi bych si dala kafe. To by byl dobrý nápad. Musím se napište mi, co byste dělali vy. A za chvilku k tomu Eva Farna a Mirai. Tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak zpátek se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
3: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záschovku to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.
5: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
6: Come on, let's do this, gang.

0: Eva Farná a Miraj společně v novince Vzpomeneš si na Hit Radio City. A my řešíme, co je ta první věc, co byste udělali potom, co jste zjistili, že jste vyhráli 3 miliardy korun. Třeba Šárka ta navázala právě na song Vzpomeneš si a píše, Kači, co bych udělala. Eva odpověděla za mě, musím se nadechnout. Je pravda, že v tu chvíli je asi dobrý dýchat zhluboka. Nevím, nezažila jsem to, ale myslím si, že jo. Jinak Petra třeba poslala hlasovku.
1: Asi bych podala okamžitou výpověď v práci. Asi tak.
0: Jo, to napsalo víc z vás, protože chápu, no v tu chvíli už nemusíte moc pracovat, že jo. Denisa napsala, že by omdala tak třikrát a pak by odjela na dovolenou. To se mi líbí. Jakože to prostě jedete rozdýchat, promyslet na dovču, na kterou teď máte zrovna spoustu peněz, což je super. Třeba Honza píše, že by šel normálně do práce, aby to nikdo nezjistil. Honzo, jako dobře, chápu, nechceš prostě se třeba úplně dělit, ale nějaký malý šušně, když tak, kdyby náhodou, jenom kdybys to vyhrál. Takže jo, schválně se nad tím zkuste dneska zamyslet, jak byste se vypořádali s 3 miliardama korun. Pač, to už je částka. Je to děsivá částka, jo, dokonce to chce pak psychologa, takže vlastně buďme rádi, že jsme to nevyhráli my. Další songy, ty jsou tu úplně zdarma. Tohle je Coolio.

0: prostě skvělý. Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio City. 17.40, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím, budu se těšit samozřejmě zase zítra ve 3, snad tu nebudu sama. Co je určitě jistý, je, že nás čekají další nepoužitelní. Ano, stále je ve hře rodinná vstupenka do pražské zoo, takže se určitě dozvíte spoustu zbytečných zajímavostí. Jo, to tady pro vás máme úplně každý den, což je fantastická věc, můžete se pak s nima chlubit, třeba doma u večeře nebo někde v hospodě. Jo, takový věci nezná každý. I zítra se těším. Přesně v 15.00. No a docela ještě třeba tohle. Ano, skvělá spolupráce Rose a Bruno Mars, jich a Paté nebo Ed Sheeran.
1: Hit Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
2: Jsem anděl, co tě dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny. A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hitrádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony nepolevují v tunelech, ale také na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu a na sjezdu z D5-ky. Více aut je v oblasti kolem Motola nebo také na Štěrbohorské spojce a na příjezdu D1-čkou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
4: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
3: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyní sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno, polojasno, na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
5: Krásný dobrý večer s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál, je na vás, kamarádi. Tak si napište a my

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777 937 777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Giongio. Si takové to typicky české příjmení známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, tu já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

In My Head, taneční pecka z Eteru Hitrádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hitrádia. A vy si pište dál na 777 937 777. Hezký večer.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park Up From The Bottom. S vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radia, takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu, no a vy si řeknete, co chcete zahrát, pokecáme, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénují dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky malinký od 2,5 let.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro čtyřicítky? Kde seš? Máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro čtyřicítky. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Leonko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku, ty naše pány, chlapy, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z éteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Niko Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď.
1: Nenechávejte mě tady samotnou.
0: Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
2: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
2: Z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
2: No už budu končit.
0: Ježíš, to je skvělý.
2: Nakrmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
3: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
3: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou dva.
0: Ještě je jednou?
3: Prosím?
0: Z koho? Happy?
3: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
3: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
3: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radio Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
3: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
3: Do čtvrtá.
0: Kam?
3: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy. Tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
3: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře se povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williamse Happy posílám právě teď. Měj se krásně, ahoj.
3: Děkuji.
0: Ahoj.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května. Chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce? Jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima. Já vás nechci strašit, to jenom tak mimo řeč. Každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Budeme hrát podle vás až do 21. hodiny. Píšou mi tady holky ze Škodovky. Ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přejí super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Gimme Love She a posloucháte Hit Radio. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka. Ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřekl. To je skvělý. Lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. Berča. Verunko, asi mi to vysvětlí. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku. Protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě. Tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

Rádio City.

0: David Stipka, Benji z Olítání, i tohle jste chtěli, tak jsme vám to s radostí zahráli. Pokračujeme dál, před námi The Boys Does Nothing, Aleša Dixon pro Haničku z Prahy, taky Lost Frequencies nebo Jeleni a spousty dalších skvělých hitů. Tak si pište 777-937-777. Krásnou středu.
1: Hit Radio.
2: But I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: rameno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Britney, bitch.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. Radio City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.